0: Witam w dnešní večer všetkých vás, sluchači Radia Lem FM. Dobrý večer, dorové sluchače. Nadiju sa, že nás dobrý čujete i odberáte jak raz audiciu. Tri švíte. A do vás vyšiduje hneske Severian Kosovský prosto z Vroslavia. Tak z zachytných zemel toto audiciu dnešňu v Lem FM tradicijní, jak v každý četver. Budeme prodoužati. Máme 18. den červča, takže to nadíju sa, že budeme sa razom dobrý čuti, vy počúvati budete Radio Lem FM, nelen muzičný, ale i tak ideovo, i tak zahálom za zmistom, jaký predstavláme. Budu s vami do 21.30, no taštož, začnejme.
1: No šo je, brat? Zdraví ťa, Hector, hej.

uletěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

сердце, о зраде, о свете, а о всех лидех, co kdy žili na téhle planetě.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

je s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.